0: Rádiu Veronika. Veronika. Rytmat na srdce, na srdce to. Žena, majka, kraljica.
1: Familia Galaxy. Vkusen na vseki jezik.